0: 710.
1: Es la pantalla, no me debes nada.
0: Liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga, liga,